plný, myš je tam. Uprostřed herny je to pořád stejný. Schoval se pod stůl, myš je tam. Čatně buktobáty, myš je tam. Šup do koupelny, myš je tam. Uprostřed herny je to pořád stejný. Myš je tam.

Jenomže ta hrozná myš, kočka vyhryzla. Ta hrozná myš od počítače tatínkovi zmizla. Myš je tam!

0: Rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Peter Daniška, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.
1: Když seš čahou, můžeš hrát basket, nebo se z výšky jen tak dívat na svět, s žirafama se bavit na

0: pryč odjede, no tak prosím pokoj dejte, už teď se nevíkejte, že je
1: Godzilla, Godzilla,
0: kafíčko dopila,
1: Godzilla, Godzilla,
0: trochu tu své.

0: Jedna, dve, tri, osem, 30. Milión.
1: Drobček, drobček, tak to sa nepočíta, veď ty si to úplne doplietol.
0: Aleš.

Malý chlapček menom Oli, kradnúť autá sa nestrojí. V kredenci mu stoja v rade, pyšne s láskou hľadí na ne. Vzdá im hold a salutuje, zavrie očka, tíško snie. Zavrie očka, tíško snie.

0: chytím ty kadlami prisál, kam sa ti pripijem na pancier.
1: Milá rúža, zachrán sa. So mnou je už zle. Bolo rúža!

A já čtu ve slovníku česko-delfíním a hrozně moc těm dvěma závidím, protože delfín má a delfínice fí na vlnách se něžně houpají.